protože na závěr vám zahraje mladá ambiciozní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

a lístky ti netreba. Je to na nás. Ešte raz zapomali. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. októbra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.